tě, aby sis tak o mně, hochu, nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. Tej chvíli vošel do příběhu Peter Vlk, osamelý strážca snou a divočiny.